Kdybych mluvil jazyky lidí i andělů, ale neměl bych lásku, stal jsem se dunícím kovem nebo řinčícím činelem. A kdybych měl proroctví a rozuměl všem tajemstvím a veškerému poznání, a kdybych měl víru, takže bych i hory přenášel, ale neměl bych lásku,

láska je trpělivá, je dobrotivá, láska nezávidí. Láska se nevychloubá ani nenadýmá. Nechová se nepatřičně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit. Nemyslí na nic zlého, neraduje se z nepravosti, ale raduje se s pravdou. Všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží. Láska nikdy neselhá.

dívám se na koně a stáj. Chladné ráno senem provoněné je němé. Zlaté slunce nad lesem, dívka s malým černým

krásne voní les. Na stráni kvete bílý řez. A ja, svobodný jak pták, toulám se jen.